0: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

10:45 bude za 2 minuty. I dneska pro vás máme 2 lupeny na muzikálový koktejl. To už jste možná zaregistrovali, celý týden o to soutěžíme. Je to jedinečná show. Ta v Kladně proběhne v pátek 23. října od 19 hodin v kině Sokol v Kladně. A teď pozor, v podání zpěváku z české muzikálové scény uvidíte opravdu unikátní koncertní show z prvky divadla, nového cirkusu. Jako rozhodně vás to nenechá dlouho sedět, věřím tomu. Mimochodem, vydáme se časově do kouzelných 60. let na řeckou pláž, do světa cirkusu, ale pozor, i do svůdného kabaretu. Takže vás čeká taková docela pestrá směs známých melodií a hlavně moje soutěžní otázka, za kterou můžete ty 2 lupeny dostat, když napíšete na 606 736 736. Mimochodem, během toho večera zazní hitovky z Fantoma opery, Mamma Mia, Sanitka, Rebelové, Hříšný tanec a spoustu dalších titulů. Mimo jiné, taky je tam jeden cirkus. A jako otázka je celku jednoduchá, vrátíme se do civilního života. Znáte nějaký jako hodně známý cirkus? Pokud ano, napište mi jeho jméno na 606 736 736. Samozřejmě, když zmíníte ten, který vlastně se objeví v tomto muzikálovém koktejlu, tak to budou takové vaše plusové body. Ale můžete napsat jakýkoliv cirkus, je to na vás. Napište ten nejznámější. Ostatně nedávno jsem viděl i jako někde nějaký ty plakáty a plachty na něj, takže byl docela jako nedávno i v Kladně. Je taková menší nápověda a je to jenom na vás. 606 736 736. Uvidíme, kdo vyhraje dneska 2 lupeny na muzikálový koktejl v kině Sokol.

0: Odě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Navzdory předpovědi venku svítí sluníčko, je to zvláštní. Máme tu 10. hodinu.
1: Kladno plánuje posílit provoz autobusů a zítra jen do 15 stupňů. Hezké dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Do části Kladna zvané Korea pojedou autobusy. Obslouží je díky úpravám kruhového objezdu na Cikánce. Magistrát současně připravuje i posílení autobusů u železničních zastávek. Častěji u nich zastaví po zprovoznění nové dvoukolejné trati do Prahy. Ta má být hotová v roce 2029. Berounská ubytovna letos skončí. Co místo ní vznikne, ví mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Město ji přemění na startovní byty. Od dubna příštího roku by zde mělo vzniknout 24 městských bytů. Určené budou především mladým rodinám a lidem v potřebných profesích. Nájemníci budou byty získávat na dobu určitou a zároveň budou muset prokázat snahu zajistit si vlastní bydlení.
1: Kamion uvázlý pod mostem v Praze Krči vyprošťuje tank. Běžná hasičská technika na to nestačila. Zaklínil se tu včera večer. Převážel vrtnou soupravu, která se kvůli tomu poškodila. Neobvyklá záchranná akce by mohla skončit během dopoledne. Husinecká přehrada je úplně prázdná, vypouští jen přítok řeky Blanice. Žádná voda navíc v ní není. Nádrž na Prachaticku tak vyskla jako první v Česku. Málo vody má i Lipno, kde už je patrný původní tok Vltavy. Z výšky připomíná srdce.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté jsou v žebříčku FIFA nejníž od roku 2017. Po čtyřech prohrách v řadě se propadli na 51. místo. Před námi jsou i státy jako Mali nebo Jihoafrická republika.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnešní maxima 20 až 24 stupňů, k tomu místy slunce, převážně ale velká oblačnost, odpoledne s přeháňkami. Zítra se ochladí, čekáme jen 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Aktuálně máme 2:50, za chvilinku ještě tak trošičku rozjedeme dnešní muzikálovou soutěž, ale všechno má svůj čas, protože teď si nabídneme muziku. Zaspomínáme si na slovenské No Name.
5: Ďakujem ti, že jsme spolu žili. Preťal som si žil.
0: Pamatuju si, že s tímhletím hitem vystartovali na české hudební scéně a velmi úspěšně.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

Ta do budoucna zhruba 74% žen. Mezi svobodnými muži, tak jasně, je to míň, to je pravda, my na to máme trošku asi jiný pohled, ale si myslím, že jako furt je to dobrý, protože mezi svobodnými muži se chtěla oženit více než polovina, tedy 52% dotázaných. Tak jenom abyste věděli, jak si stojíme, jinak nezapomeňte, stále soutěžíme o dvě vstupenky na muzikálový koktejl. Za chvilinku vám připomenu otázku. 23. října můžete klidně s někým vyrazit a pak si ho vzít.

Tolik Midnight a slunce v hlavní roli. Dneska to zatím dopoledne vypadá, že má tu hlavní roli. Navzdory předpovědi počasí, která, a to si pamatuju dobře ze včerejška, tvrdila, že dneska bude už od rána, prostě hnusně. Buďme rádi, že je takhle. Pojďme zpátky.

0: naší dopolední soutěži, kde pro vás mám dvě vstupenky na muzikálový koktejl, nejenom dneska, ale vlastně každý den. A tahle ta jedinečná show proběhne v pátek 23. října od 19 hodin v kině Sokol Kladno. Mimochodem, tím, že se bavíme o svatbách a o takových těch různých statistikách svatebních, můžete to klidně spojit, když se tam třeba domluvíte a požádat hned po představení o ruku, ale teď pojďme zpátky k soutěži. Tohle to by vás mohlo třeba eventuálně i odradit. Já se vás dneska ptám, protože během toho večera zazní hity s mamami, bude tam Sanitka, Rebelové, Hříšný tanec a sválně jsem jeden, a spoustu dalších teda, jo, a sválně jsem jeden vynechal, protože se jedná o cirkus a já bych po vás chtěl, abyste mi napsali na naše SMS-kové číslo 606-736-736, o jaký cirkus se jedná. Jako nápověda může sloužit třeba, že byl nedávno v Kladně, to je pravda, je to jeden z nejznámějších cirkusů a byl o něm natočený seriál. Kdybyste si i přesto nemohli vzpomenout, tak stačí, když napíšete jakýkoliv jiný cirkus, všechno uznám a budete moct dneska vyhrát dva lupeny a 23. vyrazit.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
4: U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Relax. Vip relaxu.
1: Jestli nemáte program na 10. října a ještě fandíte historii, tak mám pro vás jednu zajímavou akci. Jmenuje se Na vlně středověku a probíhá v Archeoskanzenu v Březně u Loun. Jak jsem říkal, sobota 10. od 10. to se dobře pamatuje, až do 16 hodin. Těšit se můžete na bohatý řemeslný a historický program k Mezinárodnímu dni archeologie. To jsem ani nevěděl, že se slaví. Budou tam přednášky, workshopy, živá hudba a středověká kuchyně. To bych určitě jako přivítal. Připraven bude i doprovodný program pro děti. A vstupné je dobrovolné, to znamená ideální pozvánka.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Ale byla další taková manželsko-rodinná skladba od No Name Žily. A víc bych to asi nerozebíral, a hlavně i proto, že na drátě mám aktuálně dnešní výherkyni. Je to Petra. Petro, ahoj, hezký dopoledne.
1: Ahoj, to bude taky hezký dopoledne.
0: My jsme dneska rozjeli soutěž, kde, nebo takhle, my už máme rozjetou od pondělka, ale dneska jsme v ní pokračovali, kde každý den pro někoho z vás máme dvě vstupenky na muzikálový koktejl. Ta akce proběhne 23. října v kině Sokol v Kladně od 19 hodin. A ty jsi dneska tou šťastlivou nebo šťastnou výherkyní, protože jsi poznala, o jaký cirku se jedná. Že? Tak nejdřív správná odpověď.
1: Tak tam mám odpověď cirkus Humberto, samozřejmě.
0: Je to jasná věc. Ty jsi mi prozradila do telefonu, že ty lísky budeš mít jako dárek, je to tak?
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Hele, a myslíš si, že Segra poslouchá?
1: Ale je to možný, že to v práci má puštěný to na albu, já si myslím, že je to úplně jedno, jestli to slyší.
0: Je to úplně jedno, dobře.
1: Já bych to stejně naprášila.
0: Nevydržela bys to do toho 23.
1: No,
0: tak jako co si budeme povídat, vy ženy to tak prostě máte. Každopádně, co se týče cirkusu jako takového, když bychom se nebavili o muzikálech, protože jsi říkala, že to není až tak úplně tvůj šálek kávy, ale cirkus jako můžem, ne?
1: Jako jo, když byl senátor Malý, tak jsme několikrát v cirkuse byli podívat. Myslím, že i v Humbertu.
0: Dokonce v Humbertu? Tak to víte i v klubu, já tam byl několikrát, takže mně se ta představení od nich rozhodně líbila. Nějaký oblíbený zvíře v cirkuse, takový ty, který tam předvádějí ty kousky, měla bys ještě, to je taková náhrada za ten muzikál.
1: Medvídky,
0: to je tvoje. No hele, tak jenom aby si věděla, o co přicházíš. Během toho večera, to znamená toho muzikálového večera, tam budou muzikály z Phantom Opery, Mamma Mia, Sanitka, to jsem ani nevěděl, že je muzikál, jo?
1: To jsem také netušil.
0: Že jo? No tak teď už to víš. Rebelové, Hříšný tanec a právě cirkus Humberto, na který jsem se dneska ptal. Tak ať si to Segra užije, měj se moc hezky a ahoj.
1: Děkuju, měj se, ahoj.

No tady bude 11. hodina dopolední, dneska je to hodně o soutěžení, hrajeme o dva lupeny na muzikály, hrajeme samozřejmě i o spoustu jiných věcí, teď myslím muziku, ale máme tady takovou docela zajímavou debatu, která se týká manželství a partnerských vztahů a vůbec jako takového, když si chceme někoho nabrnknout, jak to udělat, aby se na nás chytil a tak dále, takže pozor, jak to udělat, aby jsme byli přitažliví pro opačné pohlaví, takže je to úplně jedno, jestli to bude dělat muž anebo žena, pokud tedy chcete být přitažlivější, tak stačí zapracovat na vašem pohledu a taky úsměvu. A to je stará známá věc. Podle odborníků těch vztahových stačí na zlomek vteřiny, když náhodou se kouknete uhnout těma očima a vaše atraktivnost pro potenciální protějšek je takzvaně pryč. Chtěl jsem to říct i jinak, ale prostě pryč. Tak na to myslete, až si někoho vyhlídnete a budete ho první jakože tím pohledem hypnotizovat a čekat, jestli si vás všimne.

0: Mrkněte na hodinky spolu se mnou, máme 10. za půl minuty.
1: Zítra se otevřou volební místnosti a Praha staví rekordních 5 tramvajových tratí. David Latovský přeje hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Obyvatelé Kroupského volebního okrsku číslo 7 budou volit v nové volební místnosti. Základní školu Komenského letos vystřídá budova městského kulturního centra, konkrétně předsálí knihovny. Nová vedení měst a obcí a krajů si zvolíme už zítra a v sobotu. V části republiky se bude hlasovat i do Senátu. Slánské hřiště v Gagarinově ulici je v novém. Starosta Martin Hrabánek.
3: V původní podobě už dosluhovalo. Nahradilo jej nové víceúčelové sportoviště. Nabízí plochu pro tenis, malou kopanou, nohejbal i volejbal. Slavnostní otevření proběhne v nejbližších dnech.
1: Lacinova ulice ve Slaném má zároveň nový chodník.
3: V okolí sportovní haly se tím výrazně zlepšily podmínky pro pěší. Brzy se tu navíc počítá i s novou autobusovou zastávkou směrem do centra města.
1: Praha staví 5 nových tramvajových tratí. Za poslední desítky let jde o rekord. Koleje se brzy objeví v Malešicích, na Jarově, v Nových Dvorech i na Strahově. Nejblíž dokončení je trať na Václavském náměstí. Kolem koně se tramvají projedeme už v červnu. Svatomartinské víno se letos začne prodávat přesně 11. listopadu. V posledních letech to přitom bylo o několik dní dříve. Svátek svatého Martina totiž tehdy připadal na sobotu, neděli, pondělí nebo úterý. Lahve se tak mohly otevírat už v pátek. Letos nic takového nehrozí. 11. listopad připadá na středu. Svatomartinských vín ale bude kvůli nižší úrodě méně.
2: Sport.
1: Beroun skončil v plavecké soutěži měst třetí. V kategorii od 20 do 50 tisíc obyvatel tak obhájil loňskou pozici. První místo vyhrál Beroun, stříbro putuje do Orlové. Plavci závodili na 100 metrů volný způsob.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí. Časí.
1: Dnes, možná letos naposledy, naměříme přes 20 stupňů. Od zítra se ochladí. Páteční maxima jen 12 až 15. O moc lepší to nebude ani v dalších dnech. Mírné oteplení rtutě teploměrů v příštím týdnu dostane nejvýš k 17 stupňům Celsia.
0: I dál si budeme povídat o manželstvích nebo o manželských zajímavostech a partnerských k tomu. No a navíc, 2 minuty po 11. vám přeju hezké dopoledne. Poslední hodina do oběda. Aby nám to rychle uběhlo, tak dáme i Veronu. Myslím si, že ta nás trošku dostane do tempa.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

0: 11 hodin 8 minut, tahle ta svižná muzika, to je Robin Schulz a Watermot. Robin Schulz je takový hodně známý remixer, on si vždycky vybere nějaký hitík, trošku předělá k obrazu svému, dá tomu, jak já tomu říkám, takový ty hudební koule, anebo si k tomu někomu přizve, většinou ten hit někomu patří. Watermot to je zase chlápek, který tu svoji přezdívku si dal podle nafukovací matrace, která mu prý v létě strašně vyhovuje, jo. Takže dneska vidíte, že si tu přezdívku každý dá podle toho, co potřebuje. Každopádně, tahle ta skladba prolétla relaxádou, což je hitparáda Rádia Relax, je jako vítr a byla hodně úspěšná. Pokud byste se chtěli podívat na aktuální hitovky, tak mrkněte na www.radio-relax.cz, rozklikněte relaxádu, zkoukněte, co jsme hráli včera, aktuálně, no a hlavně, už můžete hlasovat.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dvě minuty po čtvrt na 12, za námi Nessa Barrett a před náma za chvilinku, co se týče muziky, taková jako lehká vzpomínka na 90, ale lehce předělanou, ale k tomu se ještě dostaneme. Ještě předtím tady mám pozvánečku na víkend, to znamená na páteční a sobotní večer, a ta se tak jako docela úzce váže s muzikou 80. a 90. let a taky hlavně s českou a slovenskou. Prostě kam se dá vyrazit, zatancovat, pobavit se.
1: Osmdesátá

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 11:30, pojďme se podívat na dálnice, začneme asi na D11, zhruba mezi 12. a 13. kilometrem. Počítejte s tím, že je uzavřený pravý jízdní pruh. A práce údržby, taková ta klasika, chlapi prostě makají, údržba, čistota, to znamená čistí ty odtokový kanály a hlavně se opravujou svodidla. Takže v tomto místě si myslím, že se můžou eventuálně výhledově tvořit nějaký takový ty kolony. Víte to, jak to vypadá, když se na dálnici uzavře jeden pruh. Namrkneme ještě na Pražský okruh, mezi 60. a 62. kilometrem. Počítejte s tím, je to ve směru na D1, že tam je taková lehká popojížděcí kolona, takže tam nepofrčíte, ale lehce přibrzdíte, ale jede to je důležitý.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Za minutu bude 11:45 a teď jsem se dostal k informaci. Myslím si, že je taková jako trošku na hraně. Rovnou říkám, já ji až tak úplně nevěřím, ale tak nejdřív si poslechněte obsah a obrázek si o tom můžete udělat sami. Takový ty pověry o nepříliš inteligentních blondýnkách, to ostatně znáte sami, i ženy to vědí a čas od času to používají, tak jsou ve společnosti hodně silně zakořeněné, to je jasný. Když chlapi potkají blondýnku, tak jejich mozek se vypíná. Chcete vidět proč? No tak podle psychologů je to prý automatická reakce, protože ten mužský mozek předpokládá, že se potkal s někým, kdo prý inteligenci příliš nevyniká. Rovnou ještě jednou zopakuju, že já za touhle zprávou vyloženě si nestojím. Bro. Naopak prý u žen s tmavší barvou vlasů pánové přepojují své závity na vyšší výkon, samozřejmě pokud jim to funguje. Tak to je jenom taková zajímavost na dopoledne.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Stále ještě čtvrtečně dopolední, hodně příjemná muzika, to jsou Chainsmokers, Why Can't You Wait, a za chvilinku tady máme 12, to znamená čas oběda, já teda osobně už se docela těším, trošku mi kručí v břiše, ještě předtím vás lehce odkážu na náš rádiový Facebook, na ten se prostě musíte podívat, pochopíte, že ne každá věc má takový ty svoje samozřejmosti a zvyklosti.

0: Je to 12. hodina a už vlastně i jedna minuta k tomu.
1: V Rakovníku se vyměňují parkovací karty a louny mají nové kolumbárium. David Latovský a další zprávy.
2: Relax Radio.
1: V Rakovníku probíhá výměna parkovacích karet, opravňují kvězdu do vymezených oblastí. Současné karty od ledna nahradí nové, bezkontaktní. Vyzvednout se dají na městském úřadě na Husově náměstí, ideálně během října a listopadu. Na hlavním lounském hřbitově je nové kolumbárium. Kromě nových míst pro uložení uren přineslo i lavičky pro klidné posezení. Do konce roku ještě přibyde další zeleň. Kralupy otevřeli obnovený Seifertův park. Proměny se dočkal po 50 letech. Místostarosta Vojtěch Pol.
3: My jsme se rozhodli park nerekonstruovat, ale pouze v uvozovkách oprášit původní podobu. Upozornila nás na to zpracovatelka paní architektka Pešičková, která tento prostor ve svých studiích vždy vyzdvihovala, že je unikátní a zajímavý. Jednak tou spletitostí cestních sítí, ale i těmi původními prvky, které zde byly umístěny v historii v těch 70. letech, kdy byl park stavěn, a proto jsme se rozhodli tyto prvky pouze dát do moderní podoby.
1: Dominantou parku je obnovená fontána. Nezaměstnanost zůstala na 5%. V Česku tak bylo v září stejně lidí bez práce jako o měsíc dříve. Ve středních Čechách je situace lepší než celorepublikový průměr. Práce tu nemá jen 4,2% obyvatel. Skupina Olympic včera v Praze pokřtila nové výběrové album. 21 písní dokumentuje vývoj kapely a zároveň nejčastěji zaznívá na koncertech. Součástí je i nová skladba s názvem Až to stouni zabalí.
2: Sport.
1: Lionelovi Messimu a jeho velkolepé fotbalové kariéře vzdal hold i jeho věčný rival Cristiano Ronaldo. Na příběh argentinského kolegy se prý bude vždy vzpomínat. Přidal i další slova plná respektu. Messi včera definitivně ukončil reprezentační kariéru.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Během odpoledne prý podle meteorologů začne pršet, déšť pak ustane až večer. Teploty dnes ještě vysoké, 19 až 23 stupňů, zítra jen 12 až 15. Podzim už dorazil i na chorvatskou Makarskou riviéru, kde zítřek proprští a naměří tu jen 16 až 19 stupňů Celsia.
0: No, protože je doba oběda, tak si dáme i hudebně něco tak jako spíš k jídlu. Co takhle lásku v housce? Takhle ten text je takový trošku nenáročný, ale ono, pokud to znáte, tak víte, že se tam zpívá spoustu věcí. 3:12, hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Pokud se chcete naladit na vlnu středověku, tak vám doporučuji sobotu 10. října od 10 do 16 hodin. Vyražte do archeoskanzenu Březno u Louna. Těšit se tam můžete na bohatý, řemeslný a historický program k Mezinárodnímu dni archeologie. To znamená přednášky, workshopy, živá hudba a středověká kuchyně. Připraven bude i doprovodný program pro děti a vstupné je dobrovolné. Samozřejmě bych pro vás měl mít ještě jednu speciální, to znamená sportovní pozvánku, tak doufám, že jste připraveni, jdeme na to teď.
1: Zdravím, tady Jakub Konečný, útočník Rytířů Kladno. V pátek od 6 večer hrajeme doma proti Mladé Boleslavi. Čeká nás souboj, ve kterém budeme potřebovat každý hlas z tribun. Přijďte fandit, vstupenky jsou na rytířikladno.cz.
0: Tak nezapomeňte, Rytíři Kladno proti Mladé Boleslavi 9. od 6 večer na Zimáku v Kladně. Doufám, že přijdete fandit.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny,

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 8. října. Tento den roku 1939 se narodil australský herec Paul Hogan, nejvíce proslavil jako Krokodýl Dundee. Jeho americký kolega David Carradine, kterého svět zná jako Billa z Tarantinova filmu Kill Bill, přišel na svět o rok později. Roku 1947 se narodil baskytarista skupiny Hot Chocolate, Tony Wilson. O dva roky později potom americká herečka Sigourney Weaver, známá jako Ripley z filmů Vetřelec. Ročník 1950 je americký zpěvák Robert Bell, jeden ze členů slavné skupiny Kool and the Gang. 4 roky po něm přišel v Kalifornii na svět hrdina béčkových akčních filmů Michael Dudikoff. Roku 1970 se narodil americký herec a držitel Oscara Matt Damon. O 9 let mladší je americká modelka a herečka Kristana Loken, známá hlavně jako T-X ze třetího Terminátora.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Adam Mišík, posloucháte

0: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: 13 hodin půl minuty k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy, slovo si bere David Latovský.
3: Slaný chystá další vylepšení na plovárně a k volbám jen s aktualizovanou aplikací e-doklady. Dobré odpoledne.
1: Relax Radio.
3: 26 199, přesně tolik návštěvníků přišlo během letošní sezony do Slánské letní plovárny. Otevřena byla 60 dní. Zůstává tak vyhledávaným místem pro trávení volného času. Jednou z letošních novinek byl stánek se zmrzlinou. Na příští sezonu se už teď chystají další vylepšení. Rudná u Prahy hospodaří bez dluhů, město nikomu nic nedluží. Přezkoumání hospodaření krajským úřadem navíc skončilo bez chyb a nedostatků. Stůl, židle ani koberec do nádup na směsný odpad nepatří. V Lounech se ale přesto někdo do nich pokusil odložit. Pokračuje mluvčí města Pavla Kutlu.
4: Na kamerách jej ale viděli strážníci. Dostal několika tisícovou pokutu. Svůj nepořádek si navíc musel odvést. Dopadených hříšníků tak u nás ve městě přibývá.
3: V Lounech o tomto víkendu proběhne další sběrová sobota. Do přistavěných kontejnerů půjde odkládat všechny odpady, které přijímá sběrný dvůr. Voliči by si měli před volbami aktualizovat aplikaci e-doklady. Podle Digitální informační agentury je potřeba poslední verze z 25. září. Bez ní se aplikace nespustí a voliči nebude moci k prokázání totožnosti použít. Důležitá je i znalost PINu. Mezi Uhříněvsí a Říčany bude od neděle výrazně omezen provoz vlaků. Pokračující stavba Pražského okruhu umožní provoz jen po jedné koleji. Polovina spojů linky S9 tak bude zkrácena. Ke stanici metra Háje proto Říčan vyjede náhradní autobus. Alespoň částečně odlehčí zbylým přeplněným vlakovým spojům. Vše potrvá do 3. listopadu.
1: Sport.
3: V nejvyšší fotbalové lize se zítra utká první s posledním. Slávy v páteční předehrávce vyzve Zlín. Ševci ještě ani jednou nevyhráli. Z 12 kol získali pouhý bod. Příznivci Sparty se dočkají až v neděli, kdy letenští doma hostí Pardubice.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
3: Časí. Odpoledne zatažené až oblačné, kolem 16. hodiny má začít i pršet. Teploty vysoké, 19 až 23 stupňů, zítra už ale jen do 15. S maximy u 15 si budeme muset vystačit i o víkendu.
2: Švédská zpěvačka Zara Larsson jako hudební pozvánka. Blue Moon už za chvilku na relaxu a my vám s Davidem všem přejeme
3: hezké odpoledne.
2: To čtvrteční, takže Davide, nikam neodcházej, za chvilku anketa Relax v ulicích.
1: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
6: Relax Radio.

0: tohle Trojšiván, novinka Féteru Rádia Relax, ale stálicí už je anketa Relax v ulicích. My vám s Davidem tedy přejeme hezké odpoledne.
1: Hezký den, ano, zdravíme vás. Dnešní otázka. Měla by být v Česku povolena hranice 0,5 promile alkoholu za volantem? To není, že bychom se to jako vymysleli jako první v Evropě, vůbec ne, no, pak bychom následovali řadu evropských zemí. Třeba Francii, Itálii, Německo nebo Rakousko, tam všude se dá s hranicí do 0,5 promile usednout za volant a policisté vás nebudou nějak trestat. Ano, představte si to tak jako v reálu, že byste si dali třeba kachničku se zelím a k tomu 1,12 a mohli byste potom normálně jet autem.
2: No, já si to představuju. Já jsem proti, já alkohol moc nepiju, skoro vůbec, takže za mě ne.
1: Představte si ty vyspělé země opravdu, kterými určitě Francie a třeba Německo jsou, a tam normálně ve Francii přesně taková ta sklenička růžového vína, třeba k tomu obědu nebo i ke snídani, ti větší střelci si klidně můžou dát, protože opravdu tam se dá normálně s hranicí do 0,5 promile alkoholu usednout za volant.
2: Já normálně, i když jsem byl jednou v cukrárně, dal jsem si takovou tu likérovou špičku, tak takhle to jim a říkám si, ty, teď můžu vůbec řídit? Když jsem měl tohleto?
1: Ježiš, a rumový pralinky.
2: Tak jsem zodpovědný. Já bych zase ocenil, kdyby se třeba zvýšila na dálnicích rychlost. To bych byl rád.
1: Nejvíc zodpovědní jsou třeba ti, kteří si dají jedno pivo třeba v 6 večer a ráno se bojí řídit. Jako jo, že ty, já jsem měl včera jedno pivo, toto já vůbec nevím, jestli můžu. No, určitě můžete druhý den řídit, určitě můžete. A jak jsem již řekl, ve Francii můžete i s hranicí do 0,5 promile.

0: Myslím si, že hodně lidí by toho zneužívalo, obávám se, že včetně mě, že jakmile by byla nastavena nějaká tolerance, tak spousta lidí by přecházelo, ani by nevěděli.
1: Myslím si, že pro některé řidiče by nebylo špatné se jít na oběd, dát si jednu desítku a jet. Myslím, že je to velice, že by to bylo dobré.
2: No tak relaxáci, teď jste byli jednotní, protože všechny ty názory byly, že ne, že by se ta hranice neměla zvedat. Až ten poslední posluchač, že jo, ten jako se vyslovil teda proto, že by se to mělo přijmout. On už tak zněl trošku, jako kdyby v sobě nějakou tu desítku měl, možná ve větším množství. Nevím, ale tak dobře, já ještě jenom doplním informaci, že třeba ve Velké Británii, tak tam zašli ještě dál. Tam je ta hranice 0,8. Skutečně se hodnotou do 0,8 můžete jezdit normálně v Anglii. No, taky proto tam jezdí na druhé straně, že jo? Možná taky sax zblbí, že jezdí po druhé straně v Anglii.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

Švédská zpěvačka Zara Larsson v éteru Rádia Relax, to je slibovaná muzika. No a protože máme čtvrteční odpoledne, možná už plánujete, co budete dělat o víkendu, tak tady pro vás máme zajímavou pozvánku, kam byste s přáteli mohli vyrazit v pátek, ale i v sobotu.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Ne. Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Zpěvačka Adele, Rolling in the Deep. Hezké odpoledne s relaxem. Máte dneska relaxáci den blbec? Všechno vám třeba padá z rukou a váš šéf se mračí? Tak nezoufejte, nejste v tom rozhodně sami. Podle průzkumu totiž stačí úplné drobnosti, abyste svému mozku dodali rychlou dávku endorfinu. A o tom si dneska budeme ve Fresh Timeu povídat. Co vám, a může to být úplná maličkost, zvedne náladu? Číslo do studia, kam můžete napsat a třeba někoho inspirovat, je 66 736 736.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Ta víkend jako takový je taky pomaličku za dveřmi, když máme čtvrteční odpoledne. S datem 8. října, za chvilku další odpolední zprávy, blíží se tady 14. hodina. A teď ještě pojďme hudebně vzpomínat. Když se řekne skupina Aha, většina lidí si určitě vybaví píseň Take On Me. Ale věděli jste, že tenhle hit vlastně nebyl hitem hned? První verze v roce 1984 prakticky úplně zapadla. Teprve přepracovaná verze v roce 1985 společně s legendárním kresleným klipem vystřelila Aha mezi světové hvězdy. Tak tedy pojďme společně hudebně zavzpomínat.
1: Fresh Time.
2: Fresh Time.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Dvě minuty a je tu 14. hodina, je tu i David Latovský, pojďme na zprávy.
1: Dobré odpoledne, Louny dokončují opravy základní školy Přemyslovců a s uvízným kamionem v Praze zatím nepomohl ani tank.
2: Relax Radio.
1: Hlavní práce na rekonstrukci lounské základní školy Přemyslovců skončily. Dva pavilony a tělocvičnu teď čeká postupné vybavení nábytkem. S kolaudací se počítá během nejbližších týdnů. Škola tak získá nové učebny a zázemí. Nezaměstnanost ve Středočeském kraji klesla na 4,2%. Před měsícem byla o desetinu procentního bodu vyšší. Nejvíc lidí si práci našlo v okresech Praha Východ a Praha Západ. Berounská ubytovna letos skončí. Co místo ní vznikne, ví mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Město ji přemění na startovní byty. Od dubna příštího roku by zde mělo vzniknout 24 městských bytů. Určené budou především mladým rodinám a lidem v potřebných profesích. Nájemníci budou byty získávat na dobu určitou a zároveň budou muset prokázat snahu zajistit si vlastní bydlení.
1: Kamion, který včera uvázl pod mostem v pražské Krči, se zatím nepodařilo vytáhnout ani pomocí tanku. Na místo dorazil ráno. S kamionem chyceným pod mostem ale stále nepomohl. Frekventovaná Vídeňská ulice zůstává proto ve směru z centra dál uzavřená. Všechny vodní nádrže pro zásobování pitnou vodou v povodí Vltavy mají vody dostatek. České televizi to dnes řekl šéf povodí Vltavy Petr Kupala. Na zvýšení hladin přehrad a nádrží by ale byly potřeba měsíce dešťů.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté jsou v žebříčku FIFA nejníž od roku 2017. Po čtyřech prohrách v řadě se propadly na 51. místo. Před námi jsou i státy jako Mali nebo Jihoafrická republika.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Později odpoledne nebo k večeru má do našeho kraje dorazit déšť. Teploty zůstanou mezi 19 až 23 stupni, v noci ale klesnou na 7 až 4. Zítra se ale moc nahoru už nedostanou. Páteční maxima jen 12 až 15 stupňů. Ranní slunečná obloha se postupně změní v zataženou.
0: Davide, děkujeme za zprávy a ještě než odejdeš, pojď prozradit, co ti zvedne náladu, když máš třeba nějaký špatný den, něco se nepodaří, tak čím si to vylepšíš?
1: Dobrým jídlem, dobrou hudbou, to asi tak všechno, to stačí, si myslím.
0: Takže ti stačí vlastně být tady u nás v rádiu?
1: No tak, tady trošku to jídlo někde vázne.
0: Že? To, tady takhle zase máme naproti benzínku a ty tam hodně často skákáš. Takže zdravíme naproti na benzínku a... Možná, že si dáš za chvilku párek, ne, v rohlíku.
1: No, tak on už proběhl dneska jeden, fakt, ale no to vlastně nic neznamená.
0: Ale jo, znamená, proto máš dobrou náladu. A já to ještě vylepším tou muzikou. Eva Farná, může být?
1: No je. Evičku, rád.
0: Tak dobře, z nálezu a krás, už za chvilku na relaxu, nejenom pro Davida.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: 14 hodin 6 minut, k tomu jste s relaxem a máte dneska těžký den relaxace a chcete zlepšit náladu. Jak říkal David, hodně pomáhá samozřejmě hudba, o to se staráme my tady ve studiu, a taky dobré jídlo. Ale jestli ještě chcete pomoci své psychice, obklopte se barvou, která přináší pocit štěstí, pohody, jistoty. Jsou to převážně teplé barvy, kam patří oranžová, taky červená barva, hnědá, žlutá, červeno-fialová a žluto-zelená a další jejich kombinace. Tyhle barvy působí dynamicky, umí povzbudit fyzickou aktivitu a mají pozitivní vliv na výkon. Vyvolávají prostě pohodový pocit.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

Slíbená česká muzika Eva Farná z Nálezu a Krás. Za chvilku se společně vydáme na české dálnice, ale teď třeba z další odpolední muziky To Model. A nebo taky Around the World. Proletíme se tedy kolem světa s A Touch of Class, neboli s ATC, takže taková menší hudební vzpomínka. No a co vy děláte takhle ve čtvrtek odpoledne? Zkazil vám někdo dnešní den? Máte špatnou náladu? Tak poslouchejte dál Fresh Time, my vám poradíme, jak si tu náladu zlepšit. A nemusí to být jen o jídle. Hezký poslech.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice, ale musím říct, že odpolední provoz na dálnicích je bez vážných dopravních nehod, bez větších komplikací. Jen pozor na D1 od 13. kilometru až po 24. kilometr ve směru na Brno. Je tam kolona zdržení kolem 20 minut. A ještě D5 mezi 62. a 50. kilometrem ve směru na Prahu. Pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je z tohoto důvodu uzavřen. Probíhá tam údržba povrchové kanalizace. Tak s tím počítejte. Z plynu a i dál jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: S mým hlasem mi pomohla AI. Paníčci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.

0: Za chvilku 15. hodina, další odpolední zprávy s Davidem, ale teď pojďme trošku do IT světa. Máte doma chytrý kávovar, tak možná právě teď nevaří kafe, ale pracuje na kariéře právě zmíněného ajťáka. Jeden chytrý kávovar totiž během pouhých 10 dnů vytvořil přes 1000 GB datového provozu. Kávovar přitom normálně jen připravuje kafe, pozná kapsly, umí komunikovat přes Wi-Fi a některé funkce ovládáte mobilním telefonem. Ajťák, který provoz sledoval, nejdřív vlastně vůbec netušil, co se děje. Jenže pozor, nešlo o to, že by kávovar někam tajně odeslal celý terabyte dat. Většinu provozu, samozřejmě ty data zůstala uvnitř domácí sítě a pravděpodobnou příčinou byla softwarová chyba. Každopádně z toho plyne zajímavá otázka, proč vlastně potřebujeme jako lidi kávovar a proč kávovar potřebuje vlastně kávovar, který je chytrý, internet. Je dobrý, že si kávovar sám udělá aktualizace, o tom žádná a my nic neřešíme, ale chceme to. Nestačí nám obyčejný kávovar bez internetu, nemáme spíš kávovar jen na kávu, takže už tedy nestačí sledovat jen počítače, servery a telefony. Do firemní sítě může být připojena celá řada zařízení, která vlastně vypadá neškodně, ale z hlediska kybernetické bezpečnosti představují vlastně další možný vstupní bod. Je třeba takový v uvozovkách obyčejný kávovar. Tak pokud jste ještě ve firmě, tak ho zkontrolujte. Asi náhodou neodesílá někam 1000 GB dat.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: 3 minuty a je tu 15. hodina, se mnou už ve studiu David Latovský, a když má člověk špatnou náladu, šéf ho naštve, neberte hlavně do ruky mobilní telefon, ten chytrý, a že se třeba pobavíte na sociálních sítích. Výzkumy v oblasti psychologie ukazují, že scrollování, porovnávání se s ostatními, to často zhoršuje náladu. Pokud už ale tohle vážně chcete, že chcete otevřít Facebook, Instagram, tak se tam aspoň aktivně zapojte, protože aktivním používáním třeba psaní zpráv, sdílení, komunikace, tak to může aspoň naopak zvyšovat pocit propojení a snižovat osamělost. Tolik tedy sociální sítě, no a mě je hned tady ve studiu taky veselý. Jakmile tady vidím Davida naproti mě, tak ještě na chvilku dáme muziku, odpálíme jeden velký ohňostroj, Purple Disco Machine, a pak už si slovo vezme David.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.

0: 15 hodin, 1 minuta k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy.
1: Louny sloučily třídění plastů a plechovek a Ostrava přijde o výrobu svého legendárního piva. Přejeme klidný čtvrtek.
2: Relax Radio.
1: Plechovky se do nádob na plasty házejí už i v Lounech. Město, stejně jako třeba Kladno nebo Beroun, přešlo na společný sběr do žlutých nádob. Stejnou cestou se vydala i Praha. Třídící linka oba druhy odpadu dokáže snadno oddělit. Šedé kontejnery na kov, ale v těchto městech dál zůstávají na svých místech a dají se k odkládání plechovek využívat. Příměstské vlaky City Elefant se postupně vracejí do provozu. Na kolejích chyběly kvůli vandalismu, technickým problémům nebo instalaci zabezpečovacích prvků. Řada spojů proto od začátku týdne měla omezenou kapacitu. S plnými vagony se dál můžeme setkat hlavně na trati z Prahy do Kolína. Kralupy otevřeli obnovený Seifertův park. Proměny se dočkala po 50 letech. Místo starosta Vojtěch Pol.
3: My jsme se rozhodli park nerekonstruovat, ale pouze v uvozovkách oprášit původní podobu. Upozornila nás na to zpracovatelka paní architektka Pešičková, která tento prostor ve svých studiích vždy vyzdvihovala, že je unikátní a zajímavý. Jednak tou spletitostí cestních sítí, ale i těmi původními prvky, které zde byly umístěny v historii v těch 70. letech, kdy byl park stavěn, a proto jsme se rozhodli tyto prvky pouze dát do moderní podoby.
1: Dominantou parku je obnovená fontána. Sádlo nebo masné salámy už netáhnou. Rodiče při přípravě svačin pro děti dávají přednost zdravým potravinám. Děti tak už v ubrousku čím dál častěji nacházejí sýry, ovoce nebo zeleninu. Ubývá i sladkostí. Před 5 lety byly součástí každé 10. svačiny, dnes už jde spíš o vzácnost. Pivo Ostravar se už nebude vařit v Ostravě. Od příštího roku bude vznikat v Praze na Smíchově. Vlastník pivovar Staropramen tím reaguje na dlouhodobou klesající spotřebu piva a rostoucí náklady. Naprostá většina Ostravaru se přitom vypije na Ostravsku, Karvinsku, Opavsku a Novojičínsku.
2: Sport.
1: Hokejisté Kroup porazili Vrchlabí 3-1. Vyhráli tak po třetí v řadě. Dalším soupeřem bude v sobotu Most.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí, časí.
1: Po 16. hodině má ve středních Čechách a okolí podle meteorologů začít pršet. Srážky postupně ustanou během večera. Aktuální teploty 19 až 23 stupňů, v noci klesnou na 7 až 4. Zítra ráno a dopoledne slunečno, popolední přibývání mraků. Maxima ale jen už mezi 12 až 15 stupně Celsia. Podobné to bude i o víkendu.
0: Tak co vám zahrajeme? Bude třeba i na J Balvin. Kola song už za chvilku, takže se osvěžíme kolovým nápojem. No a taky si dáme souboj moderátor versus právař. Za chvilku na relaxu.

0: Nejnovější YouTube Féteru Rádia Relax po 15. hodině. Dnes jsme řešili celý Fresh Time, co by vám zvedlo náladu, co by vám udělalo radost, když máte třeba špatný den, někdo vás naštve. SMSky ukazují jednoznačně na jedno, shodujete se i s kolegou Davidem, skoro všichni píšete, že je to jídlo sladké, ale i slané. Hodně se tady objevuje větrník, čokoláda nebo třeba poctivá svíčková. Pak je to hodně, až člověk dostane hlad. Opravdu jídlo ale dokáže zlepšit den? Ano, je to pravda, ale víc než větrník pomůže třeba kuřecí, krutí maso, kešu, mléčné výrobky, banány, zelená zelenina, losos a tuňák. Je vědecky prokázáno, že opravdu určité potraviny mají přímý vliv na tvorbu serotoninu, hormonu štěstí, a banán jsou opravdovým přírodním antidepresivem. Obsahují tryptofan, cukry, draslík a mnoho dalších vitaminů a minerálních látek. Takže banán vám zvedne náladu raz, dva, když myslím si, že taková návštěva cukrárny a dobrý větrník k tomu, to taky není špatný.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio.

0: vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: čtvrtek 8. října, 15 hodin 22 minut k tomu. Do Vánoc si myslím, že času ještě dost, ale v některých obchodech už to tak úplně nevypadá. Každopádně nechci nabádat ke kupování vánočních dárků, na to máme samozřejmě Ježíška. Ale proč jsem nakousnul Vánoce? No tak přátelé, meteorologové už mají první výhled, ale asi milovníky bílých Vánoc úplně nepotěším. Podle Českého hydrometeorologického ústavu mají být teploty v prosinci spíš nadprůměrné, takže v nížinách je zatím pravděpodobnější déšť než tedy sníh. No jo, no, tak nebudou ladovské Vánoce, ale zase, co si budem, je teprve začátek října a do štědrého dne zbývá víc než 2,5 měsíce, takže z toho rozhodně nelze ještě dělat definitivní závěr.
1: Fresh Time. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak ještě rychlý pohled na dálnice a pak už jdeme s Davidem do klasického souboje moderátor versus právař. Ale pozor, na D6 na 83. kilometru ve směru na Karlovy Vary je tam dopravní nehoda střed osobáku s nákladňákem a připomínáme komplikace i na D1, kde je zdržení přes 20 minut od 10. kilometru ve směru na Brno.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestě. Relax Radio. Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Tak jdeme na to, Davide, hezké odpoledne.
1: Ano, hezké odpoledne.
0: Začíná souboj moderátor versus zprávař a já si myslím, že někdy by to taky chtělo, aby jsme porazili třeba naší věrnou posluchačku Alču, protože ta volá skoro denně a vždycky všechno ví, takže no, bude úspěch,
1: měli
0: když jsme, porazíš.
1: Hele, měli bychom si klást reálné cíle, reálné, jo, a ne takovéhle, upřímně řečeno, jo, takže zůstaňme při zemi asi a dejme si dneska něco takového, lehčenějšího, dáme si jednu totiž seriálovou dvojici.
0: Jdeme na to, jdeme bojovat.
1: Fight. No tak. Obecně, když se vám třeba jako takhle vybaví nějaká dvojice, která zazářila třeba v seriálu nebo ve filmu, tak jaká je to ta první, schválně Honco, u tebe, nějaká dvojice?
0: Tak asi Akta X.
1: A dobře, tak já jsem třeba čekal, že to bude Vinnetou a Old Shatterhand.
0: To ne,
1: to prostě úplně vidíte, ne, jak se pokrevní bratři, kteří spolu opravdu dokázali hodně, tak my se dneska dáme taky dvojici, která teda opravdu na tom plátně zářila o něco později, konkrétně ten seriál vznikal na konci 80. a začátku 90. let. Vznikal za velkou louží a samozřejmě k nám to potom přišlo hezky po revoluci a hltali jsme to. Neříkejme, že ne, prostě jsme to hltali. Ono ty 90. hodně byly o tom, že jsme trávili čas u televize. Prostě když někomu tehdy zakázali televizi, tak to v podstatě byl ten nejhorší možný trest.
0: Že jo? Je pravda.
1: Dneska se tomu vysmějou ty děti, upřímně řečeno.
0: Dneska se berou mobily, no, tak vem ještě ten telefon.
1: Tehdy to byla televize a právě v televizi v 90. v Československu a později v Česku běžel tento seriál.

0: No.
1: Ale Alča určitě už ví, jo, takový to jako, že jste jako vyzýval, že bychom ji porazili.
0: Je to jasný, ta už no, nám namlouvá
1: hlasovku. Ta už ví samozřejmě.
0: Ale tak jestli to vím já, no tak...
1: No už kousek, co? Ne? Nebude to tam asi, nebude.
0: Ale jo, tak ale jo. Já nechci zase, já vymýšlím, jak to říct, abych to úplně neprozradil, aby jsme mohli dát příležitost našim posluchačům. A mám dva tipy. Ta hudba mi nic neříká, ale když zaspomínám právě na své dětství, tak v televizi třeba dvojice byla, že jeden byl trošku tlustší.
1: Hodně, no, by se dalo říct, no.
0: A
1: hodně.
0: To špatně?
1: No je... Je to dobře, no,
0: no je to
1: dobře,
0: je to,
1: ale
0: no.
1: Jako trošku tlustší, nebuď tak při, jako při zdi, to vůbec ne. Bylo, těch kil tam bylo navíc opravdu hodně, teda. Bohužel taky proto nás představitel tady toho hrdiny hned po natáčení seriálu opustil. No ale to se nedá nic dělat, každopádně Honzo, my musíme teda přešknout ty dva body, teda, no, jsem takový trošku přešlý.
0: No jasně, protože jako když to vezmu, tak já vlastně od pondělka furt získávám dva body. Uvidíme ještě zítra, ale to je kolegyně Barča, ne?
1: No ta už radši nepřijdu zítra, ta no. Už radši ne, teda.
0: A ona je na mě hodná, takže to snad dopadne dobře, uvidíme, no, ale
1: tak,
0: teď vy.
1: No právě, relaxáci, dáte to teda, no tak jak říkal Honza, jeden z těch představitelů, nějaká ta kila navíc, no.
0: Číslo do studia 606 736 736 a David prozradí odměnu.
1: Písnička na přání.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Jste připraveni?

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právař. David připomene dnešní ukázku. Za mě těžká ukázka, neříct k tomu žádné nápovědy, tohle bych nedal.
1: No, my jsme se potom dopracovali k tomu, že jeden z těch hlavních hrdinů měl nějaká ta kila navíc, ale jste se trošku nechali zmást, protože někdo nám tady psal, že by to mohlo být třeba Bud Spencer a Terence Hill, tak to ne, to ne, to není ta správná cesta, už můžu takhle napovědět.
0: A my jdeme na hlasovky, ne?
1: Jdeme na hlasovky.
0: Tak co Alča?
2: Ahoj kluci, tady Alča, hele já, jak jste řekli tu nápovědu, ta hudba mi tak nic neříká, ale tlustej a hubenej, vokatej, modrookej, Bud Spencer s Terencem Hillem. A to byly taková docela dvojka, která natočila několik rozjetých seriálů. Tak nevím, jsou to tyhle ty dva, Bud Spencer s Terencem Hillem?
0: Tak to je fanfára pro tebe, Davide, protože ty jsi dostal dneska Alču, my jsme o tom mluvili.
1: To je neuvěřitelný, ne, že člověk o tom mluví a najednou se tak stane.
0: A nebo, počkej, ona to udělala schválně.
1: Možná.
0: No, aby se měli lepší den.
1: Se slitovala, no, tak možná se chytila opravdu do té pasti, protože Bud Spencer a Terence Hill není teda správná odpověď.
0: Ale správná odpověď je tedy Jake a Tlusťok. A to píšete opravdu ve velkým, takže dáme zase prostor někomu, kdo napsal SMSku, třeba tady zdraví Gabča z Mělníka, že je to její oblíbený seriál. Tak zdravíme na Mělník. Ano. Pozdravíme tady Josefa, který ještě v práci a chce zahrát Miraj. Ano. Tak Josef je v práci,
1: vy
0: pojďme mu zahrát.
1: Správně zmiňujete i Pejska, který byl taky součástí právě tohohle týmu, tak na něj taky nesmíme zapomenout. I on dotvářel právě tady ten seriál. Já si myslím teda, že Tlusťok rád kouřil i doutníky, ne? Pamatuji si to správně, Honzo? Co?
0: To já ti nepotvrdím, jo, protože já na to nekoukal.
1: Nekoukal, no ale já si právě myslím, že jako Tlusťok byl vášnivý kuřák doutníků, ale všechno to dotvářel právě ten Pejsek, který se nesmazatelně zapsal do stopy tohohle seriálu. Takže rádi zahrajeme písničku dnešnímu výherci.
0: Ano,
1: říkáš, že ještě Josef, práci, jo?
0: Josef je ještě v práci, tak Josefe, ať ti to utíká a Miraj ti posíláme do práce.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
0: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Máme 16 hodin.
1: Kroupská charita má dvě nová pracoviště a fotbalisté Kladna nastoupí proti Třinci. Hezké odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kroupská charita oslavila 25. výročí. Symbolicky k tomu otevřela hned dva nové domy. V Lutovítově ulici funguje nový denní stacionář. Pomůže hlavně osamělým seniorům. V nedaleké obci Uhy je k dispozici nový azylový dům Anežky České. Poskytne zázemí rodinám v tíživé životní situaci. V části Berouna se bude pokládat optický internet. Práce do konce měsíce proběhnou například v ulicích v Hlinkách, Okružní, Štěpánkova, Erbinova nebo Vorlova. Vyžádají si dočasná dopravní omezení a zábory chodníků. Sánské hřiště v Gagarinově ulici je v novém. Starosta Martin Hrabánek.
3: V původní podobě už dosluhovalo. Nahradilo jej nové víceúčelové sportoviště. Nabízí plochu pro tenis, malou kopanou, nohejbal i volejbal. Slavnostní otevření proběhne v nejbližších dnech.
1: Lacinova ulice ve Slaném má zároveň nový chodník.
3: V okolí sportovní haly se tím výrazně zlepšily podmínky pro pěší. Brzy se tu navíc počítá i s novou autobusovou zastávkou směrem do centra města.
1: Praha staví 5 nových tramvajových tratí. Za poslední desítky let jde o rekord. Koleje se brzy objeví v Malešicích, na Jarově, v Nových Dvorech i na Strahově. Nejblíž dokončení ale je trať na Václavském náměstí. Kolem Koně se tramvají projedeme už v červnu. Svatomartinského vína bude letos méně, mohou za to rozmary počasí. Na každého zájemce se ale prý určitě dostane. První lahve se otevřou ve středu 11. listopadu v 11 hodin.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna jsou v tabulce desátí. Na 9. B tým Baníku Ostrava ale ztrácejí jen bod. Na 8. Vlašim body 2. Kladno teď čeká cesta do Třince. V sobotu tu nastoupí proti místnímu týmu.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Po 16. hodině má ve středních Čechách a okolí podle meteorologů začít pršet. Srážky ale postupně ustanou během večera. Aktuální teploty 19 až 23 stupňů, v noci klesnou na 7 až 4. Zítra ráno a dopoledne slunečno, popoledně přibývání mraků. Maxima ale už jen mezi 12 až 15 stupni Celsia. Podobné to bude i o víkendu.
0: No to se mě teda moc nepotěšil s tím počasím o víkendu. No.
1: To je pravda, já jsem teda zvědavý nejdřív, jak to bude dneska s tím deštěm, jestli bude
0: taky,
1: pršet
0: taky
1: nebo
0: čekám,
1: ne. Ale
0: čekám.
1: Hele, ono už u nás prší tak málo, že mě ukradli stěrače u auta. A hele, mě už to ani vlastně jako nevadí, jo.
0: Protože, a počkej, vepředu nebo vzadu?
1: No vepředu, a tady vepředu. Už normálně neprší v té republice, tak nevím, co s tím budou dělat, ať se je klidně nechají, že jo.
0: No ale a ty jsi mi úplně teďko hodil fakt jako neskutečnou to laťku, protože ano. Já mám dneska téma. Jestli si někdy něco ukrad jako v životě. Aniž by si to věděl, tak si jako, fakt jako ukradli ti teda stěrače. Dobře, ale ty ukrad si někdy někomu něco? Někde.
1: No já jsem nějak jako nic nepotřeboval. Nebo tak jsem to chtěl, jak jsem si to koupil, ale já ne.
0: Možný, Kačku, nebudu tak ale... vůbec nic, jo.
1: Ne, opravdu ne.
0: To no tak to jsem zvědavá na naše posluchače, protože o tom i zpívá samozřejmě Sean Paul a Dua Lipa. No lie, takže jsem zvědavá na vaše reakce ohledně dnešního tématu.
1: Takhle no, dívku jsem jednou přebral, no, tak to je taky taková krádež.
0: A to
1: vlastně,
0: se taky
1: jo.
0: Počítá.
1: Taky počítá.
0: To se taky počítá.
2: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský. Relax. Relax.

0: Ještě jednou krásné odpoledne i od mé maličkosti. Venku sice máme zataženo, počasí, že by člověk lehl nejraději do postele, ale nebojte se, já vás usnout nechám, protože dneska máme spoustu úžasné muziky a hlavně takové zajímavé téma. Asi možná i strašidelné téma pro někoho, vrátit se myšlenkově do té doby, kdy se to vlastně stalo. A já se vás ptám, ukradli jste někdy něco a zda si pamatujete, co to bylo? Já se rovnou přiznám, ani já úplně nejsem totálně bez viny. Jako malá jsem malinko zhřešila v jednom krámě, úplně vidím živě, kde to bylo, kdy to bylo a co jsem tenkrát v tom krámě štípla. Člověk si říká v tu chvilku, nesmí to hlavně na mě nikdo poznat, ale mám pocit, že tenkrát, kdyby tam byly kamery, jakože na tu dobu kamery prostě nebyly, tak asi by to na mě poznali, že něco se zřejmě se mnou stalo. Takže se ptám já vás, ukradli jste někdy něco a co to bylo? Pište mi na 606 736 736 a nebojte, já vás samozřejmě nikomu neprásknu, zůstane to čistě jenom mezi náma. Tak posloucháte Relax.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Než si dáme vaše odpovědi na naše dnešní téma, jestli jste v životě někdo něco ukradl, tak tadyhle máme si připomenout, že dneska je 8. října a dneska slaví svátek všechny věrky. No a že jich tu u nás máme docela hodně, v České republice jich žije přes 107 tisíc a Věra se tak řadí mezi 10 nejčastějších ženských jmen. A já jednu věrku znám, byla to paní Věra Kočišová, protože to byla úžasná žena, takže bych jí tímto chtěla popřát všechno nejlepší. Je to výborná houslistka a hlavně to byla moje učitelka, takže prostě úžasná to žena. Pojďme si ještě něco říct k tomuto jménu. Co by vás mohlo zajímat? Tak třeba odkud pochází? Je to slovanský původ a znamená jednoduše víra. Kdo by to byl řek, vidíte. A věřit si myslím, že je potřeba v dnešní době. No tak, milé věrky, všechno nejlepší, hodně zdraví a lásky a hlavně ať vás víra v lepší zítřky nikdy neopouští. No a my už se jdeme podívat, co dalšího nám dnešní datum připomíná, protože je tu naše co? Kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 8. října. Tento den roku 1939 se narodil australský herec Paul Hogan. Nejvíce proslavil jako Krokodýl Dundee. Jeho americký kolega David Carradine, kterého svět zná jako Billa z Tarantinova filmu Kill Bill, přišel na svět o rok později. Roku 1947 se narodil baskytarista skupiny Hot Chocolate, Tony Wilson. O dva roky později potom americká herečka Sigourney Weaver, známá jako Ripley z filmů Vetřelec. Ročník 1950 je americký zpěvák Robert Bell, jeden ze členů slavné skupiny Cool and the Gang. 4 roky po něm přišel v Kalifornii na svět hrdina béčkových akčních filmů Michael Dudikoff. Roku 1970 se narodil americký herec a držitel Oscara Matt Damon. O 9 let mladší je americká modelka a herečka Kristana Loken, známá hlavně jako T-X ze třetího Terminátora.
2: Relax Radio.
1: Kladno. 92,3 FM.
2: 92,3 FM.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S peny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte vonavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S peny kartou jen za 9,90.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

Skupina Verona Za všechno může čas, písnička, kterou původně naspívala kytaristka, zpěvačka Lenka Filipová. No je to nádherná věc. No a my jdeme k našemu tématu, protože mám takový pocit, že naši posluchači zpytují svědomí, píšete mi o 106 a já bych mohla asi z tohohle toho založit takovou malou kriminální kroniku. Píše Radka, ahoj, ukradla jsem jen drobnosti, ale jak se říká, kdo nekrade, okrádá rodinu. No tohle z toho heslo jsem ještě nikdy neslyšela, ale pozor, aby si to nikdo nevzal moc k srdci, to bychom taky mohli mít za chvilku plný věznice a prázdný obchody. No a teď tady mám takovou krásnou zprávu od posluchačky Míši, ta píše, ahoj, když jsem byla malá, ukradla jsem z družiny růžovou křídu, ale měla jsem z toho tak špatný pocit, že jsem s ní doma ani nekreslila a nakonec jsem jí asi po 14 dnech vrátila zpátky do skříně v družině. No tak tady bylo napětí dvakrát. Poprvé, když samozřejmě Míša tu křídu vzala, no a podruhé, když jí na tajněčku šla vrátit. Trochu mi to připomíná film, mám pocit, že se to jmenovala Bota jménem Melichar a tam přece ta jedna žečka ukradla kozačky stříbrné, myslím, že hromnice se jim říkali, a taky potom je šla vrátit a bohužel tam už jí načapal zrovna kluk, o kterého strašně moc stála. No taky vidět, že svědomí občas funguje a že toho někteří z vás litují. No a co vy ostatní? Máte taky na svědomí nějakou takovou dětskou lumpárnu? Nebo jste někdy něco štípli a do dneška o tom nikdo neví? Pište mi na 606-736-736. Dneska je tady na Relaxu taková menší zpovědnice a já slibuju, že policii rozhodně volat nebudu.

0: Dneska mám pro vás rovnou dva typy relaxu. Začneme v Archeoskanzinu Březno u Loun, kde se v sobotu 10. října můžete vydat na výlet do středověku. Od 10 do 4 odpoledne vás tam čeká akce na vlně středověku. Těšit se můžete na historická řemesla, zajímavé přednášky, workshopy, živou hudbu, ale taky na středověkou kuchyň. No, to by mě docela zajímalo, protože ve středověku samozřejmě sůl už byla, ale byla strašně vzácná. No, tak třeba dneska zrovna zjistíme, že to tenkrát šlo i bez ranolek a kečupu. No, samozřejmě připravený bude i program pro děti a vstupné dobrovolné. No, jestli dáváte před historií přednost pořádné hokejové atmosféře, tak pozor, už zítra v pátek 9. října se na domácím ledě představí naši rytíři Kladno, kteří vyzvou mladou Boleslav. Úvodní buly padne v 6 večer na kladenském zimním stadionu. No tak si vyberte, buď se vrátíte zpátky o století zpět, nebo pořádně zafandíte. A to byly tipy relaxu.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Když už se dneska na relaxu bavíme o tom, co kdo kdy ukradl, tak jsem narazila na jednu krádež, proti který jsou naše žvíkačky, čokolády a růžový křídy úplný nic. Představte si, že v roce 2003 zmizela z irácké centrální banky hotovost v hodnotě téměř miliardy dolarů. No a víte, kdo zatím stál? Sám diktátor Saddam Hussein. Ten poslal svého syna Kusaje do banky s ručně napsaným vzkazem, že mají okamžitě vydat peníze. No a oni je opravdu vydali. Takže žádný složitý hackerský útok, žádný kopání tunelu pod bankou, prostě lísteček od tatínka. No a teď si představte tu scénu u přepášky, kdy přijde kluk a říká: dobrý den, já jdu vybrat nějaké peníze pro tátu. No a kolik to jako bude? No tak zhruba miliarda dolarů. Peníze se údajně naložily do 3 nákladňáků. To samozřejmě by bankomat už asi nevydal, nestačil by. No ale později naštěstí američtí vojáci našli část peněz v nějakém zámku nebo v nějakém paláci. Takže Saddam Hussein, krásná práce. No tak co vy? Co největšího jste kdy štípli a nemuselo to být zrovna teda na 3 nákladňáky? Pište mi na 606-736-736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Máme tady 17. hodinku.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
2: Nevím, jak v jiných městech, ale na Kladně už začalo tady trošku poprchávat, ale jdeme se mrknout na počasí zítra. Začneme dobrou zprávou, ráno by nás mělo přivítat jasno až polojasno, takže sluníčko si ještě užijeme. Během dne se ale začne od severozápadu postupně zatahovat, teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů a na jižní Moravě dokonce až na 17. Mezi 17. a 18. hodinkou moje oblíbená rubrika Anketa Relax v ulicích. Moc se na ní těším, zajímavá otázka. A samozřejmě hudebně Olga Lounová. Optimista, a to já rozhodně jsem. A doufám, že i naši posluchači.
1: Relax Radio.
4: Jarka Poláková.
1: Jarka Poláková. Relax.
4: Relax Radio.

0: Před námi je rubrika Anketa Relax v ulicích, milí relaxáci, a téma je samozřejmě alkohol, samozřejmě, že, jak jinak v mém driveu, než u alkoholu skončit prostě každý čtvrtek. Měla by být v Česku povolena hranice 0,5 promile alkoholu za volantem? Jelikož v řadě evropských zemí můžete s tímto limitem řídit, tolerance 0,5 promile platí například ve Francii, v Itálii, v Německu nebo Rakousku, co ale u nás? Ptali jsme se vás, zda by i v České republice měla být povolena hranice přes 0,5 promile alkoholu za volantem. No a co to je 0,5 promile? Když si jako vezmete, samozřejmě záleží na tom, jaký má člověk spalování, ale je to třeba 2 deci vína, nebo 1 až 2 velké piva, ale opět záleží na té naší tělesné schránce. Jdeme na vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: Ne, spíš ne, protože vím, že v nějakých zemích to je, ale u nás já to nevidím moc zodpovědně, protože přece jenom člověk je trochu ovlivněný pořád všim.
3: No, asi proto nejsem, přijde mi to nezodpovědný.
4: Já upřímně s tím nesouhlasím. Neřeknu u kola, jo, to je relativně v pohodě, ale za volantem to je fakt průser.
5: To si myslím, že není dobrý nápad, protože málo lidí si umí změřit 0,5 promile, takže by to bylo akorát na škodu.
6: V žádném případě, znám sebe.
7: Myslím si, že hodně lidí by toho zneužívalo, obávám se, že včetně mě, že jakmile by byla nastavena nějaká tolerance, tak spousta lidí by přecházelo, ani by nevěděli.
8: Myslím si, že pro některé řidiče by nebylo špatné se jít na oběd, dát si 1 desítku a jet. Myslím, že je to velice, že by to bylo dobré.
1: www.radio-relax.cz Jsme všude s tebou.

0: Dneska 8.10. tak chtěla bych jenom vyzdvihnout významný den, protože nejenom květy dneska slaví, květy Věry svátek, ale připomínáme si i památný den sokolstva. Možná si říkáte, proč zrovna dneska, tohle datum totiž bohužel připomíná jednu z nejsmutnějších událostí sokolské historie. V noci ze 7. na 8. října roku 1941 totiž nacisté pozatýkali zhruba 1500 sokolských činovníků. Mnozí z nich se už nikdy nevrátili domů, no a právě na jejich počest se dneska po celé republice konají vzpomínkové akce. V Praze je například na programu slavnostní střídání hradní stráže za účastí sokolů, pětní setkání v Tyršově domě a taky takzvaná spanilá jízda sokolů Prahy v Praze. A večer přijde jeden z nejhezčích a nejdojemnějších okamžiků, na to se strašně moc těším, večer sokolských světel, kdy se na hladinu Čertovky pouštějí malé lodičky se zapálenými svíčkami a každé světilko symbolicky připomíná někoho, kdo za naší svobodu položil život. No a myslím, že právě takové příběhy a tradice stojí za to si připomínat, protože sokol to rozhodně nejsou jenom tělocvičny a cvičení, je to taky kus naší historie, odvahy a vlastenectví. Takže všem sokolům a sokolkám dneska posíláme z relaxu jedno velké nazdar!
1: Největší hity Relax Radio.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Nehodu máme hlášenou na silnici 0066 u obce Hostouň, okres Kladno, kde se jede pouze jedním pruhem, takže tady jezděte opatrně. Potom samozřejmě máme hlášené kolony na dálnici D5 čtvrtý až 0. kilometr, tam se zdržíte zhruba 17 minut, no a potom na okruhu 23. až 19. kilometr ve směru na D1, tam se zdržíte kolem 20 minut, no a v opačném směru na 14. až 19. kilometru směr na Ruzeň, tam se zdržíte zhruba 20 minut. No tak jezdíte opatrně a bez nehod.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: No a teď jedna bohužel smutná zpráva ze světa hudby a filmu. Ve věku 670 let zemřel britský hudební skladatel George Fenton a možná vám jeho jméno na první dobrou nic neřekne, ale jeho hudbu jste určitě někdy slyšeli. Znalci filmových melodiích určitě budou vědět. Byl totiž autorem k celé řady známých snímků. Vzpomeňte třeba na Oscarový film Gádí a nebo romantickou komedii Na hrobnice o den více s Billem Murrayem nebo slavného krále rybáře s Robinem Williamsem. Jeho hudba ale doprovázala také nádherné přírodopisné dokumenty, například Planetu Zemi, a představte si, že skládal dokonce i televizní znělky pro britskou BBC. Takže to byl George Fenton, který nás bohužel opustil, ale jeho hudba zůstává s námi. No teď už krásná zpěvačka, která umí kroutit bokama, Tina Turner.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

Tak musím říct, že na Kladně se nám počasí pěkně rozjelo. Venku začalo bouřet, začalo pořádně pršet. A kdo má doma otevřená okna, stejně jako já mám tady otevřený balkónové dveře, které jsem teda před chvilkou zavřela, tak cítí i to chladnější počasíčko, prostě zimička. Přivítala bych teplejší ponožky, kdybych tady u sebe měla, protože mi tahne na krátké kalhoty. No, prostě jsem to dneska nevychytala oblečením, no ale budeme doufat, že až přijdu domů, tak bude krásně zatopíno a bude teploučko. Takže venku nám déšť bubuje do oken, člověk nikam nemusí spěchat a my si tady můžeme užívat příjemnou muziku a o to se vám tady postarám na Rádiu Relax, samozřejmě já.

Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax. I know I could lie, but I'm telling.

0: Ding dong, je tady 18. hodinka.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: No tak zítřejší počasí nám zase připomene, že podzim už převzal vládu, ráno to bude vypadat docela nadějně, jasno až polojasno, ale během dne začne od severozápadu přibývat mraků, na jihovýchodě republiky si sluníčko vydrží o něco déle, tam se zatáhne až později večer, teploty je mezi 11 až 15 stupni, na jižní Moravě až 17. No a jestli máte teda v plánu vyrazit na hory, tak tam v tisíci metrech počítejte i s nějakými těmi 6 stupni, ale nebojte, sněžit ještě nebude. Na Rádiu Relax právě otvíráme společně další hodinku a odpoledne bylo krásné, večer už nám malinko prší a já jsem ráda, že jste pořád se mnou, protože dobré muziky není nikdy dost. A mám pro vás hned na úvod jednu příjemnou hudební ochutnávku, kde se spojil DJ Jonas Blue a americký zpěvák Max. Mimochodem oba pánové mají na kontě pořádnou řádku hitu. No a to byla písnička Naked. Takhle ty si můžete těšit v následující hodince a mám tady pro vás jedno speciální téma, ale to až za chvilku.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Dámy a pánové, v další hodince si trochu zaflirtujeme. Ale nebojte, všechno bude samozřejmě v mezích slušnosti. Zaměříme se totiž na otázku, co vlastně dělá člověka přitažlivým. Jestli jsou to krásné oči, dokonalá postava, drahý parfém, anebo třeba úsměv a smysl pro humor. Já osobně si myslím, že člověk může mít na sobě oblečení za 10 000, ale když se k tomu tváří jako kakabus, tak to asi moc sexy nebude. No a víte, co je na tom nejlepší? Přitažlivost totiž není jenom o vzhledu. Někdy stačí úplná maličkost, správný pohled, gesto nebo způsob, jakým s někým mluvíme. Třeba i sexy hlas, že jo? Takže v další hodince vám prozradím několik tipů, jak působit přitažlivěji, a zajímá mě i váš názor, co je pro vás na druhém člověku nejvíc sexy. Pište mi na naší relaxáckou SMS-ku 606-736-736, anebo můžete samozřejmě i volat. Těším se na to.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

Dospívala nám Janet Jackson a písnička se jmenovala Escapade. Eskapády, že? A my se vrátíme k tomu našemu krásnému, úžasnému tématu, co nás dělá přitažlivými. A já mám pro vás dva první tipy, jak být ještě o něco víc sexy. Samozřejmě je to spíše pro dámy. Takže začneme líčením. Možná si myslíte, že čím víc make

0: make-upu, tím větší úspěch, ale ono je to často právě naopak. Jemné líčení, které zvýrazní oči a přirozenou krásu, může být mnohem přitažlivější než několik vrstev všeho možného. No a navíc ráno nám to ušetří čas, což je pro mě obrovské plus. Možná pokud nás poslouchá dneska dnešní mladá generace, ty by to občas kolikrát potřebovali. Druhý tip, lesklé rty. Trocha lesku dokáže rty opticky zvýraznit a dodat jim svěží, svůdný vzhled. Jen pozor, abyste to nepřehnali. Pánové totiž většinou chtějí políbit ženu, ne se k ní přilepit na dalších 20 minut. Takže s tímhle to trošku malinko nepřehánět. No a já zopakuju naší dnešní otázku této hodinky. Co je pro vás na druhém člověku nejvíc sexy? Vy můžete psát na 606 736 736. A já jsem zvědavá, co z toho dneska vyleze.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.

Tak to byla skupina Daft Punk, One More Time, a my se vracíme k našemu tématu. Řešíme, co je na druhém člověku nejvíc sexy. No a teď mi přišla zpráva od posluchače Karla, který píše: Jarko, pro mě je na ženské nejvíc sexy její hlas. A tak mě napadlo, jestli by si nám nemohla tím svým sexy hlasem přečíst kousek nějaké pohádky. No Karle, tak já teda nevím, jestli zrovna můj hlas je sexy, ale když už jste si tak o to hezky napsal, ráda vám kousek pohádky přečtu. Jenom upozorňuji, že teda jako jsem si samozřejmě vymyslela, ale jdeme na to, jo. Takže... Bylo nebylo. Za sedmero horami a sedmero řekami žila jedna krásná princezna. Každý večer sedávala u okna a čekala na svého prince. A když se konečně objevil, podívala se mu hluboko do očí a tiše zašeptala: Princi, přišel jsi pozdě. Teď už jsem v pyžamu a bolí mě hlava. No tak Karle, doufám, že jsem vám splnila přání, a jestli jsem náhodou někoho svým hlasem okouzlila, tak připomínám, že jsem šťastně vdaná. A vy ostatní mi můžete dál psát, co je pro vás na druhém člověku nejvíc sexy. Naše číslo je 606 736 736.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Na relaxu dnešní večer zjišťujeme, co je pro vás na druhém člověku nejvíc sexy, a poté mojí pohádce pro Karla. Se nám to tady začíná pěkně rozjíždět. Třeba paní Marcela z Kladna píše: Jarko, pro mě je na chlapovi nejvíc sexy, když umí vařit. No a když po sobě ještě uklidí kuchyň, tak to je samozřejmě úplně to nejideálnější. Taková hezká představa, když stojí v kuchyni chlap a měl by na sobě pouze takovou tu zástěru na vaření, no tak to by mi chutnalo asi opravdu úplně všechno. I to, co nemám ráda, jako je třeba řepa na jakýkoliv způsob. Takže to bych snědla hned. No jo, ok, jedeme dál. Pak Honza z Rakovníka píše: pro mě je nejvíc sexy ženská, která se umí smát sama sobě, a i když se směje mým vtipům, tak vím, že je to ta pravá. On to tak hlavně, aby se nesmála jenom ze soucitu. Jo, na to pozor. Každopádně jste mi trošku připomněl takový ty videa, co jsou na internetu, kdy sedí dva v cukrárně, nebo sedí prostě u stolu a lížou před sebou zmrzlinu, no a koukají na sebe, že jo, samozřejmě. A ten jeden tu zmrzlinu líže docela vášnivě a tak si myslí, že jako toho druhého svádí a tak dále. No, po pár minutách bohužel ten jeden z nich vyndá slepeckou hůl a odchází. Myslím, že nejsem asi jediná, kdo tohle postřehl na internetu. No, tak jdeme dál, vy můžete samozřejmě psát dál, co je pro vás na druhém člověku nejvíc sexy. No a teď písnička Krištof, Naviděnou.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: 14. hodinka se nám blíží a my jsme dneska na relaxu poslední hodinu probírali, co je na člověku nejvíc sexy. A víte, co já si myslím? Že někdy je sexy i samotné prostředí. Představte si i nádhernou pláž, bílý písek, průzračné moře, palmy, západ slunce. No a vedle sebe někoho, s kým mám opravdu krásně. No a pak se ráno probudíte, zjistíte, že jste měli nohy na topení. Ne, jedeme dál. No řekněte, kdo by z nás alespoň jednou za život nechtěl se ocitnout na takovém rajském ostrově? Já bych tedy rozhodně neváhala a kdyby mi tam ještě někdo nosil koktejly a šklehátku, tak už bych možná ani nehledala zpáteční letenku. To mi věřte. No a právě na jeden takový ostrov se teď společně vydáme. Sice jenom hudebně, ale i to se počítá. Blue Lagoon a jejich Isle of Paradise. Paradise, tedy ostrov ráje. Tak zavřete oči, představte si tu pláž, ale pozor, samozřejmě nesmíte u toho řídit. A tady je Radio Relax.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Máme minutku po 19. hodině.
1: Relax Radio.
0: Ještě jedna předpověď na zítřek. Dopoledne by mělo být ještě docela příjemně jasno až polojasno, jenže od severozápadu začne postupně přibývat oblačnosti a večer se v severozápadní polovině Čech místy přidá i déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Nebudete tomu věřit, ale dneska už je to ode mě úplně všechno. Děkuji vám za vaše zprávy. Za společnost i za dnešní povídání o tom, co nás dělá sexy. No a jestli jsme dneska na něco přišli, tak hlavně na to, že největší kouzlo je úsměvu, sebevědomí a smyslu pro humor. Já se s vámi pro dnešek loučím, přeju vám krásný pohodový čtvrteční večer a nezapomeňte, že nejvíc sexy jste, když jste sami sebou. No a v další hodince nás čeká mimo jiné i tahle pořádná pecka. It's my life. Bon Jovi, It's My Life, protože život máme jenom jeden a měli bychom si ho pořádně užít. Mějte se krásně, loučí se s vámi Jarka Poláková a zůstaňte s Rádiem Relax.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Relax Radio.
8: Relax. Relax Radio.
9: Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. října. Tento den roku 1929 se v Ivančicích narodil český herec Vladimír Menší.
1: Já vám oznamuju, že se ze svatby nemůžu zúčastnit.
0: Zemřel v roce 1988 v Brně. Roku 1940 se v Liverpoolu narodil jeden z nejvýznamnějších muzikantů historie, člen Beatles John Lennon. Byl zastřelen před svým domem v New Yorku 8. prosince 1980. Shodou okolností jeho syn Sean přišel na svět také tento den v roce 1975. Roku 1930 poprvé pilotovala transkontinentální let žena. Jmenovala se Laura Ingalls. O 17 let později proběhl první telefonický hovor mezi jedoucím autem a letadlem. Ročník 1940.

11. září 1987 ve svém domě. Roku 1973 se po šestiletém manželství rozváděl s manželkou Priscilou král rock'n'rollu Elvis Presley. Relax